haj kajž hižo z počátku zvania prajach, tu budešenie so dešťuje a haj hač do připonia, môže sa dále dešťovač, to nie nužane vulke švíle, ale skier je taký mierny dešť, hač do připonia, kaž prajne po připoniu, potom sucho, ale celý deň pomročeno pri nekak 20 stopniach a tež jucejší štvortk na Božím čele sú nekotre kapky možné, to nie je telko kajž dženca, ale no haj, lepe hač z celá ničo. S tym je Bielek na Rzeszcz, nie tylko dzieje tu dalej z Moniką Klezec, gdyż jesteśmy stari, a potem słyszymy ryczny kucik.

0: Dečije kučik srpskim rozglasom.
1: A tu vopytame dženca z Romanje z doktor Linku Šoučic.
2: Když chceš nikoho vopytać, dokud se tak a tak blízkošči a časové so runie hodži, bez vulkého činjenja abo očakovania pohosčenja, potom so husto praji, ja budujúce junu nimo pšinč. Trude či na to žortne votmovia, ale pšinč prošu tiež nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho takých zestajených verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kúžde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa so tiež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runje ve vopkatnej reči máme viele takých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja z písomnej reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisonie nikoho zadržeč. Abo tež so niedže horie džeržeč, spisonie niedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, vonliesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s niečím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč, za nemské umkommen, potakým zahynič svoje živenie přisadžič. A za nikotrch je dženca rano svunco horiešvo, za druhých je vone skáčavo. Tutým tvorbám přidruža so hišče tujšto takých zestajených verbov z nemskej předvožku. Ale to je téma za další ryčný kučík.

Wiace hač kujžde druhý dorosčene Němske pvači jako přečeški. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025. Konkrétně, že vo 3,5,4% dorosčenoch, po takým nešto viace hač půlcu, nemale 18% pvači samo jako adipózne, po takým silně přečeške. Napadno je tež rozdělně s mužemi a ženami, podle muži má někde 60% BMI, po takým Body Mass Index nad 25, što je tuta ranica. Na tom se potom přečešky, podle ženu je to nemale 44%. V přerysku jsou dorosčení v Němsku 1,70 m vůlke a váža 78,3 kg. Hoje to klinči najprve raz za kitro jasnými a dokladnými ličbami. Celé tak jednore pak to nie je. Zakvat je menujúce, kajž rižo hunie prajach, tutun Body Mass Index, skrutka BMI, kýž sadža ent iničce váhu a vulkost čeva do pomiera. Masa musklu, tvár čeva, abo tež rozdelenie tuka pak přitom žanú rolu neraja. Dlato so BMI miestem tež skere kritisce vobladuje. Za ulke statistiky je on praktický, za hodnočenje jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní miere vúprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak ľuhko BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čile. A je vún potom tiež přečešky? No hej, tuto mikrocenzus to je ten najväčšie letné naprašovanie domiacnosťou Nemsky, pri ktorýmž so niedže 1% ľudnosťe k témam, kajž bydlenie, dživo, kúbvanie, strôta, abo dokody naprašuje. Peč menšinu do napušestie.

0: předsedstvo domovinské župy Michał Hornik je so včera v Kruščicach zetkavo a viesne tovorstvo Ralbice s 8,5 členami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj leta kubanskou jezbu Augustče do srednje Lužice a vulky vinové spevné župné svedžin, jako zromane projekt se športovým tovorstvom Pieskice, kotrž bude 3. oktobra. Na njun je přeprošené zromanie ze srbskej skupinu Kmielovanku, tež cimbalová skupina z Moravy. Dalšie povieste má netko za nás Blanka Funcina, šako je na pošestčích.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobranie. Cirkunje 550,000 € spichwanskich Pinnes jesser Lideru im Regione Hornjovužiska Holla a hatte za projekte k polepšinu živinske kvalite rozdjeliwo. Z 22 zapodatych předevzačo bo 15 za spichwanje vuzvolene z djeli koordinacijski biru Rakecach. Mez nimi su napšikvat nuo vuotovanje rajkanišću v Rachlove a Barče, vesne sređizne Voslinku, tvar krosnovanskoho parkour v Vulki Dubravje a nuo vođenski sistem za turistu v gmenje Malešice. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera posledni raz navedoval posledžene tamnišije gmenske rade. Pod vulkim aplausom nječe peča 23 přitomnych vesnanju vopuštivon po večinje dnju o porjada sidrnju. Dale vedeše posledžene jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Vopzamknili su rađičelce a rađičeljo terminaj za volbe nuoho vesnanosti. Dute maja so votmeć 6. septembra a jeli buđe tribne so dalše volbne koho votmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu hišće znači, ale volbne vubjerg bu čera jednovosne vuzvolene. Navjedovač buđe taj jun predseda za radnisko zjaska při kloštarske vođe Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nebelčice vostanje hač dovolj bo dživo kmana, a so dale znaležnost, če mi gmene a vobedljarju zabira. Vesni kurs Črnokumca je si spoščil nove meno. Z konca tydženja nose pomenovanje Intermezzo. Peča 23 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko k notec brožnje prosivo a nove meno vozivivo. Pod návodom dirigentky Kerstin Liderovej zaklinčachu serbske, české, němske a mezinárodné štučky. Črnokumčanský kór vobsti lica 60 let. Slepjanské gmenské rádže tvoria cio bývši rádžičeljo frakcie AfD přichodně svojskou frakciu. Ona říká, zajímuje zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozí vývesanosta Jörg Funda čera na posledenju rády. Čícia vopodstatnýho založenie nové frakcie s tým, so je so čišť na nich úkonňau, kak milí votvosúvač. V úkaze a smernice pak nohcichu akceptovač. S tým přísvúša Slepianskej gmenskej ráde s Matiasom Lamponitko jenešišče jeden zaposvanc frakcie AfD. Na 50 šratarju z Horní Vúžice je čera pulne džen ve pomocach vopytalo. Jim su mez druhým pospyty kraja se zimskými a lečnými družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajili. Nimo toho džiše vo pospyty k optimálnemu zasadženju sredku za škyt rostlinu. Na každoletnym polnym dňu

Dinosauriere, Psi, Kovanius, Wunza, Eto Klinci, Najprede Raskaj, Škunz, Jurassic Park filme, ale to je boze małe mielko je možno. Zauriowe Park testuje mianice nowe večone format po testuom zvonka vaturenskich časov. 12. a 13. junia vostanje park stajne hač do večora džesačich vaturene. Planované sú k tomu live učba při tamnišim hače, tak menovaná afterwork area s přikuskami a koktejlami, čítania, poskytky paslenia a, tež oprodže, film Jurassic Park pobeží tamnišim dinorám, ešte je tam tu kino. Štúšie vodňa hižo parku smie prostče dlia vostač, štúšia klavod poponia pečich přinže, pači 15 euro zastupa. K tomu poskyčia so tež vedžen, jak staví znam parka a kreatívna dživanička s rizbariom Tomasom Šternom. Za nekotre poskytky dobi so do toho přizevič a to hač do 8. junia. Ideja za tým, Zauriový park tež raz jako mierne vosebite miestno večer pokazač. Po takým trošku práčasa, kus kultúry, kus letného večera, hoj to klinči tola za zajímavé miešencu. Dalšie pokyvy za dženznišu sredu a přichodne dny mám nedom po přichodnej hudžbe za vás, 10 menšinu po napošestich je.

kajž slubjene netko. Nikotre pokive započejo z dženciši sredu. Dženca zetka so přečejo domizny a kultury nesvačidvo a přeprošuja na obľubované zromalne spievanie. A to ľudových piesňov dženca nesvačanským rože, večer sedmých je štart. Veselič môža so hostčo na kore ze Žižino, Čornokumca a na žunský kôr z Rakec. Další termín máme dženca zapísané Gmenská rada Trebin Munrika, večer sedmých, tamnišim domie tovorstvo. V Dževinie je potom júce posiedženie Gmenské rady, to rúňa večer sedmých, tamnišie voňové voporie. Od 6. do 8. júlia přepošuje serbské kubanské središčo Lipa Smerdžace na zromané pozinské dny za džide a voky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Luci Hanrikové a Marie Vienceneje je stajne od rána 9. až do 2. maj písané program přijotované. Mierzujem chceža zromanie paslič a športovač, chce do Budovského serbského muzeja v Uličeč a se staré vodoskvat vobladač. Popfat kučný 40 euro za dorosčeného a 30 za džičo. Přizivič môža so zmielku na lipa@zorbešošulverein.de. Piatk koncertuje šulorio Budovskej okresnej učnej šule Nemsko-sarbským ľudovým divadle na tamnišim modnom jevišču a pokazaja, što sú šulskim leče nauknili z počat koncerta piatk večer sedmich. A jeli máte ešte ďalšie termíny za bližší alebo tiež za ďalší príchod, zdieľte je nám rade a potom zapísame je do našeho kalendára. A ste mi niečo cibidlky našiesť.

Znanost, če naš poskyt sociálnych sečách již o vuladali, novost, če ve obrazách Unrika, alebo če rauše o tuto naša povest, če na našej internetnej, kajštejš Facebookovej a Instagramovej stronie vuladače, napríklad impresie pondelnýšho zariadovania Malom Bielkovie, či ešte so sotrúny šek za zanierovanie domských přepodav. Dále máme vizotýš highlight 1024. budeského nalieča za vás přijotované, Poladněme tež ještě raz na Nysový filmový festival a na prvně mějeme taně Budešině. A nic naposled tež do Lubňova, kdež bohu konce dňa jutrune zpěváky za svoju vosebitu drastu počesčené. Vobladajče si je tola rade raz naše pověstče ve obrazách, kaž praje na internetče, na Instagramě a Facebooku a vizor tež naši app MDR Serbia. Věle věsela vám všeho.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Hanka Krautsová z Driešťan.
2: Kvitky kčeja, spíšne, na svuncu sa kojšte džičo veseli. Jahoďky vujkotne svoďa, ličo je riane. Punželu by mjese národne džen džišča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči sa bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, zo môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Môžeče tute voko mikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo, je v tutem voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vumenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudia, předso zaso doživjame. Zo je veselo od dživa, planovanju a starosťo zasobane. Ale žeďime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přes čo če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho, svunčnoho vesela.
1: Praj Hanka Krautsová z Driežďan na dávku a zamovitosti Serbsko-evangelského zviazka. 4 do 6.

0: Sem on je vopročo praju, za je bilk našišč, kao vje za je krotko, po bilku nasedom, a s tem čas za krotke dječace vusevanje, sredu reka to čas za Lexija.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexija, prašaj so!
2: A kajke su tvoje poste mjestem?
3: Poprom za so celo normalne.
2: To čera vopravdže hinak vupadaše.
3: Haj, pišne skire pšedoro ve vani.
2: Tyž mam ja svoje ruce doho ve vodže, to tyž tak vopkeč buju. Nešto debi za tem cieč.
1: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Lexio.
1: Začuvam vaju prašaki ve vovje.
2: Haj, to však šo nie je tak celo jasne. Če odla, kak, što a tak dale.
3: Ty pak namaj to nedom dokvadnišo vyjasniš.
1: Vaju zajmuje, čeho dla so vaju koža tak zmorščí, když staj dovo ve vodže?
3: Haj, a přitom je šojne, hač ve vani sedžu, abo hač som mohlu kupam.
2: Když si noze barju, je to tiež tak.
1: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje so ona, dohonieje kožuje vošty předrie.
3: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
2: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco viesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženie o tem přemyslova. Čo dla je koža viele vody dla zmoščena. Tuž, Lexio, povedaj.
1: Mi je vážne najprv raz rec, zo je ruce mče vážne. O tem nedobíme diskutovač, aj? A nimo to nesúvajú ruce tým vokomiku tak dlho ve vode, zo započnú so moščič.
3: Šo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
1: Je, no iš derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudží so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
2: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúatkuje.
1: Haj, když si z vody von, je bolze potom zaso šo poriadku.
2: Studenca po snedaní vopfokuje, ty tady jo?
3: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
2: Vopfokuanská mašina hajnža žádne posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Polícia z Gili.
1: Ve Vojerecach je nocena čarošu vútoru na parkovanišču pola zetkanišča tref 8 abo tref 8, kajštež přec autový šofér znezbožil a tuto nezbožo mi ješ jenu vosibitu staviznu. Očividne by so neznate, do toho mocne dovosu dostal se svopsidžerjom tutoho auta a je jemu potom tiež na nekajke vážne autové kľúčiky pokradnú. Potom smaleše s cudzim autom po Grolmusovi kajštejky zvy nedovosu jako pak chceše zase na parkovanišče zavinit zuby kontrolu nad jezdčitvom prasne do nadrožnije Laterne a při zimi Gerčinje. Pokradnjene auto je netko šrot, a Laternja, tež runje von, tunja neje 20 tisac euro škode, je neznate naparav, a potem, pozdaču nezranjene, prostče čekno. Bundelovičo je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo Nissané 35-letnije před jezbuzav při kolizii nasta 5000 euro škode na zbožo so ništu nezraní. A budešine je policajska patrulja Bundelu do ponoce cia 40-letného pjanoho kolesovarja lepiva 1,8 promilu pola neho na Mirichu. Smije so netko před sudnistvom zamujič.
2: Štož pokazuje, když se přeuboko do šklinčky pola neho potom nie je kolesovanie žan upuč. Hra, račo koleso čišteč. Abo stova žan alkohol, ale ko vypič.
3: Juvis djela přikvata. Dvota hodina je od piva.
4: Kuvej, kuvej.
3: Pekance od pekaria.
4: Olej, olej.
3: Šmaucová plaska.
4: Na kuvej, na kuvej.
5: Voda je so sypnýva.
6: Ujej, ujej.
5: Nebie džens od pekaria.
6: Na

0: a to przy niedzie 23 stopniach maksymalnie.
1: Na pučach naši končinie so ničo nestáva, trojka žana hačňa a tiež žana bleskače, tu iš prijemuje vám. Dobrý jezbu!
2: Serbský rozvoz.
1: Štri minčiny po na posedmich. A jeli by urania dola ešte nešto uľadače, keď nezbožo, abo že sa niče bleskač na tvári, prizuče sa ráde pola na ju, ale dženca sme jenoš telefonistce a přes četú funkciu naše app NDR Serbe docpujom naj. WhatsApp šmuratko, dženca ráno tak pravie nohce. Aj, kaže takhle je s technikou.

A či je za Kuba Libre netko pravý čas, to neviem. Ale za naše pokyvy na kvíže pad. Přečeljo domizno a kulturu nesvačidvo přeprošuja na obľubované zromane spievania ľudových piesnov, dženca, nespačanským hodže. Od večera 7. môža sa hosťo na Kureze Žižino, Čorno Gumca a na žunský kurz Rakec Veselič. Další termín máme dženca zapísané Gmienská rada Trebin von Reka, a to od večera 7. v domie Tovorstvo. V Dživinie je potom júce posiedženie Gmienskej rady v samstnom času, to ríka večer 7. tamnejšie voňové v oborie. Potom dlhšo dobne pokyv od 6. do 8. júlia přeprošuje Srbske kubanské središťo Lipa z Merďace na zromadne prozinské dny za džide a vôky s ich nučkami od 4. let. Pod návodom Lucie Handrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rána 9. do 2. písané program přijotované, to ríka chceďa zromadne paslič a športovač, sedíš do Budešina, do Srbského muzea uličeč a se starý vodoskvat vobladač. Popvat kvúčiní 40 euro na dorosteného a 30 euro za džičo. Přizivíč môža sa zmielku na lipa@zobeschon-schulverein.de alebo telefonisce. Piatk potom koncertuje šulorio Budeskej okresnej hudobnej šule v Nemsko-Srbskym ľudovom divadle na vonnom jevišču a pokazaja, što sú tutom šulským niečošo nauknuli z počat koncerta piatk večer 7. A to runia piatče prošení vo cioch na dvore svedžin do Srbského muzeja Kočebusu. Po přednošku môža sa také dživa malé ústajence vobladač, punževo modročišť a potom tiež vútestovač a svedžim obrubí sa hudžmie od skupiny Jake Švarc, tiež vočil nedere meče sa postaraja.

Noa Dobba a Přespolní Tobiechu a Susan Himpelova, Jan Rieder a Dr. Taste, Rika Jacio, ze serbskich interpretu přichodnej hodiny.

Kölnska Dachanska Cirki, niemsce dom, šak je dotal teka miestnosť, či byla so v Kölnje, vúde sež při vônem dvorništu z Čáha a cak, stejš tak reci žoni Nucka. Od 1. julia pak sa to, znamenča za turistky a turistov, zmieni. Štúž chce se Dachansku Cirki vobladač, má přichodne 12 euro zastupa pvačič. Skrotka môj Nuc pokoknič, to viac nepunče. Vopodstatni so to ze stupacemi kuštami, zaladanje, škit a tež vopospodarjenje katedrale, všako kužde leto niedže 6 milionov ľudí do Dachanskeje cirkvi přinže. Ale štuž tam kemšiže, abo štuž so chce tam modlič, přinže dále darmotne nuc. Neprašiče so mne, kak chceža to rozeznavač, ač so modlíš, abo tola klečo robladuješ. No haj, přiušiem v Kölnje postara so rozsud vo diskusie.

0: Grazie Gucic, serbskim rozhlasu.
1: A do njeho podamy sojenca romadze z doktor Lenku Šočic.
2: Když chceš nikoho vopytać, doke se tak a tak blízkošči a časové se runie hoči, bez vulkého činjenja abo očakovania pohosčenja, potom se husto praji, ja budu juce junu nimo pšinč. Trude či na to žortnje votmovia, ale pšinč prošu tiž nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajenych verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kužde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa sa tiež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runje ve vopkatnej reči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja spisovnej reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisovne nikoho zadržeč. Abo tež so niedže horie džeržeč, spisovne niedže přebyvač. Nuc skupovač za nakupovač, von liesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za celé jednore zvisovač s niečím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč za nemské umkommen, potekým zahynuč svoje živenie přisadžič. A za nikotrch je dženca rano svunco horiešvo, za druhých je vone skáďavo. Tutým tvorbám přidruža so hišče tujšto tajkých zestajených verbu z nemskej předvožku. Ale to je téma za další ryčný kučík.

rady se. Do rěčného kučika jsem to narěčal. 12 euro zastupa za Kölnskou Tachanskou cirky od 1. julia. Ja přidám, prinemu komiku si myslach, puh, to je švarne. A potom jsem se prašal, što popravom druhých svojnych katedrálach za zastupvačiš. Ale v Kölnje maja rábněčko. V Sagrada Familia v Barcelonie pači normálny tiket aktuálně znamenča 26 euro. V St. Paul's Cathedral v Londoně přeličené něče 1,30 euro. A když chceš se tam v Londoně ve Westminster Abbey raz obladovač, to se samo nedom něče 36 euro los. Adria, najsvavnýša katedrála světa, Notre Dame, Parízu, ta je porno tomu dále tamotně přístupná. Česat menšinou, do napůl smích je.

Sportowa jednotka Kruščice zmeje k nowej sezonie nového trenera, dvaja postalitny Waldemar Adamovič trenuje přichodnje prynje mústvo SJC ve okresnej Vyšej Lize. Adamovič přiniese wiele let nazonjenja jako hrajer a tež jako trener sobu. Dotalna trenerska dvojka Maximilian Kral-Zarodnik a Felix Cyš po sezonie přestanje. Kral-Zarodnik chce so zaso na hráče koncentrować, Cyš chce mústvo dale podpierać. Što budže co-trener prynjeho mústva SJC je hišče Votorine. Dalše povieste sleduja za dve menšine tu s Habskim rozhlasom.

Važno za přichod, šo je ne v kotrom rámiku, je dorost. A tak vězo tež dorost srbskeje kopajnce. Včera zetkachu so tady Cyš, trener dorostovoch vúbrankov E a D v kopajnce, Michaela Rabova od srbsko-šulského towarstva a Klemens Škoda od domoviny, zo bychu letuše akcie za modrých kopariov přihotovali, tak planuja tréningové jednotce v Nebelčicach a v Kruščicach. A tež přečesku rú přečivo mústvu towarstva Budesa Budešin. So v rámiku pokalných okresných finálov konc júnia, dokvanie 27. v Ralbicach a dále bude tiež na zemie za starobnú skupinu E pod takým halový koparský turnier v Radvoriu v kooperácii s tamnejším športovým towarstvom. Tuto akcie narunaja serbský koparský kemp na alternatívne vášne, však so tutun lica nepřevedže. Projekt převodžuje vonie serbské šulské towarstvo z podpieru čestnohamských. Ja si myslím, to je toa Kulvecka a rajorio bude se Budešin, co nech čop ve zdrasča. Dalše pokyvy za bližší příchod Rika Jensenšu v sredu a příchodne dne mám nedom za vás potom, co je ale farben dohodžil. Vosa menšinu, po napůvaz mi je.

Da hoža sluša dovinca kajš srpska hudžba do srpskog rozvosa. Andreas Biking nam ište zaspio, nije to so zmini vun, poda so za svoj hali na hudž. Tež Andreas Špitankova nam ište zaspiva. A Denisa Wenzla ničo nedrží. Tež my vězonic, tež vůnc mě nám ještě zaspěvač. Jensa hač dođevečich, nepřede pak druhý svojný zpěvo Robbie Williams von Rika. Vosám povesmich.

Viace hač, kujždy druhý dorosčeny nimske pfači jako přečeški. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025, konkrétne dževo 3,5,4% dorosčenych, po takým nešto viac hač povojcu. Imale 18% pfači samo jako adipózne, po takým jara jasne přečeške. Napadno je tež rozdiel mies mužemi a žonami. Bola muži ma niedže 60%, body mass index, po takým BMI nad 25, što ješ je tuta ranica, za to do nižšim prajš aj vunie přečešky. Bola žonu je to nimale 44%. V přeresku sú dorosčení nemské 1 meter, 70, tak voko, vulke a váža 87,3 kg. To klinčí najprv za kytro hoj jasnými a konkrétnymi ličbami. Celé tak jedno je pak to nie je. Zakvát je menujúce, kajž ižo prajach, to tún body mass index, kýž sáža váhu a vulkosť čiva do pomera. Masa musklo, tvár čiva, abo tiež rozdelenie tuka pak přitom žanú rolu neraja. Dla toho so BMI miestem tiež skere kritisce obladuje. Za vulke štatistiky je on praktický, za hodnočenie jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní mierie v uprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak BMI nad 25 mieč a snáno jenož 10% tuka na čele.

0: krótko po bielku nadziewieć je anitko je Blanka Funcena zaso przyjemni studiu.
1: Policja z G.
2: Pondželu večer je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo nesané 35-letné předjezbu zau při zražce nasta 5000 euro škody na zbožo sonichtu nie zranil. Ve Vojerecach je noc na čerošu v útoru na parkovanišu podle zetkaniša tref 8 auto šofér z nezbožiu a tuto nezbožo tým je šoprodže v osibitu staviznu vodšividne by so neznate do toho mocne do vosu dostal ze svopsidžerium tuto auta a je jemu potom na nekakve vážne te auto kľúčiky pokradnú, potom smališe s cúzem autom po grömusovi kajšteky zvn nedobry, ako pak chceše zase na parkovanišu a niečo zaujíneť zuby kontrolu nad ježdžitvom prasne do nádružnej laterne a přízemí ve Kerčine. Pokradnené auto je netko šrot a laterňa tež runie von. Dunia nie 20,000 euro škode je neznaté naparav a potom pozdaču nezranené prostče čeknú. Budešine je policajská patrulia Pondželu do ponoce 44-letného pjano kolesovare lepiva 1,8 promilu pola neho namierichu, zmeje so netko pred súdnictvom zamujič.
0: No hej, nadžiom nie je Andreas Biking, skýdni šopo puču.

0: Че ходла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: А кайке су твои посты местом?
2: Попром за со цели нормальне.
1: То чера вопхауджи хинак выпадаше.
2: Хай, бишне скире пше дуо ве вани.
1: Тиш мам я свои руце дуо ве воде, то тиш так вопкич бую. Нечто деби за тем цеч.
0: Dobre ranje.
1: Dobre ranje, Lexio.
0: Začuvam vaju prašaki webovje.
1: Haj, to však šo nie je tak cíle jasné. Če odla, kak, što a tak dále.
2: Ty pak namaj to nedom dokvadnišo vyjasniš.
0: Vaju zajmuje, če odla so vaju koža tak zmoršči, když staj dovo ve vodže?
2: Haj, a při tym je šojne, hač ve vani sedžu, abo hač som mogli kupam.
1: Když si noze parju, je to tiež tak.
0: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bole sa ona dohonieje kožuje vošty předrie.
2: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
1: To cíle tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco vjesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nesem hišče ženje vo tem přemyslova. Če odla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuš, Lexio, povedaj.
0: Mi je važne najpred raz rec, zo je ruce myče važne. Vo tem ne dobime diskutovač, aj? A nimo to nesúvajú ruce tým vokomiku tak dlho ve vode, zo započnú so moščiť.
2: Čo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
0: Jeno ich derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudží so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadže čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole mošči.
1: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so ona zaso vúhačkuje.
0: Haj, když si z vody von, je bolze potom zaso šo poriadku.
1: Študenca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
2: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
1: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Nio Wužiska hole ahte za projekte k polepšenju živenskeje kvalite rozdzieliło. Z 22 zapodatych předozaču po 15 za spěchowanie uzvolene, zdzieli koordinacijski biuro we Rakecach. Mez nimi su například nowu otuanie rajkanišču Rachluje a Barče a vesne sredžizne we Voslinku například. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslední raz navidoval posledženje tamniše gmenske rade. Pod vulkim aplausom neže peča 23 přitomnoch vesnanu vopuščivun po večine dnju porjada sidrnju. Dale večeše posledženje je namestnica Klaudia Liznarjova. Vopsamknili su radžičelce a radžičeljo terminaj za vulbe noho vesnanosti. Tute maja so vodmet 6. septembra jeli bude trebne so dalše vulbne koho vodmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu išče znači, ale vulbne vubirk počera jednovosne vuzvolene. Navedovač bude tajun predseda zahradnisko zjaska při kloštorske vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Na 50 ratarju z Horní Vúžice je čera pulny džen pomocach vopytało. Im sú miestrujim pospyty kraja ze sýmskými a lečnými družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajli. Nimo toho džešivo pospyty k optimálnemu zasadženiu sredku za škyt rostlinu. Na kuždoletnym pulnym dňu fachúci z krajno zariada za vopsvet a ratarstvo poradžuja ratarju. Vo sebe chcieža ich podpirač pri rozsudach vokúo klímie, přimereným družinám a sledy pulných pôdu. Předsedstvo domovinskej župy Michal Hornik je čera Krusčicach vesne tuhorstvo Ralbice s 58 členami do župy přiuzalo. Dále přihotuje jako verškaj leta kubanskú jezbu Augustče do Srečne Vúžice a vulky vinu z pivny župny svedžin jako zromadný projekt se športovým tuhorstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njón je přeprošené zromadne ze serbskej skupinu Kmeluanku, tež cymbolua skupina z Moravy. Slepjanske gmenske rádže tvoria cio bývši rádžičeljo frakcia AFD přichodne svojsku frakciu, ona rieka zajímové zjednočenstvo slepo a ich vesne džile. Dovozivý vesanosta Jörg Funda čera na posledženju rade. Čicio vo podstatnichu zaužine nuje frakcie s tým, zo je so čišč na nich vukonjau kak mili votvo suač. Vukaza a smirnice pak nohcichu akceptovač. S tým přispúša Slepjanske gmenske rádže s Matiasom Lampunitko Janošišče jeden za posvanc frakcie AFD. Viacač 356 hostči je čera na dňu votyreno dvora vojorusku džičacu a močinsku farmu vopytalo. Zvisku z cuvozakske akciju su se vosebe džiči na farmje, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač moli. Išač do konc leta votyria dvore a ratorske zavode pod cvom kraju svoje rota. Vone a zahajenske zaredovanje za akciju pod Cujenimske je sreč junija ve Kočinje krabatovim lokovim sveče. A to bichu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internetče a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj ľudža, koďa tu ve mieste s predišnikom po hasach, ona so dešťuje a môže so predsa zaso deš podešťovať, a to znajmenšať do připodňa praja meteorologojo Božišo masol trochu uvetrič, maximálna temperatúra dženca 20 stopňu, júce potom 20.
2: Na pučach naše končenie dále šo svobodne vyskač z tej tu system je mjez Leppersdorfom a Počnicu. Ja si myslu za jestem S-Peča Džurčesač, mini nas nano pak tež a štyri tu iš divajče janore šudže na svoj tempo. Hevak, kaž prajeno šo svobodne a tu iš pšej moj Blanka a ja, dobrý jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri nedom peč menšinu, bo na podže večich. Netko zaspiva nam Dennis Wenzel, mje ničo ne džorži. Serbski rozvoz pšeje vam dobre ranje.

0: Dženca so zavješče hižo. Nekotrom družkam vose zapletu, šako je juce, na bože čevo procesionach vladame. Mode holce, rožajtych bantach. Skelko dželo družča drasta v obsteji, je češko prajič, vosebje je lizo, kujždu jeličku soboličiš, Dženca pak chceme se jednu osobitošť družče drasty rastokvaniša obladač. A to je sačk, tuta paličková debienka, kotruž družka vokovo šije a narudži nose. Lydia Mačiova je vopytava vokec svojbu pozdecach. Tam so ižo štvrtej generácii sačky tykaja.
1: Myšky pône s malými paličkami, bieve, převidne, zvote a slibone. V účinne 44-letne Simon Voko z Vulkeje Kiste. Hišče má vo tutych dosť a nádošť ze zavostajenstva džeda.
2: Přes tisat sa musú. Od našo džeda hišče, to sú to nič, že vy jablonice nakupovali, tam máš nekejke paličko o fabriky, o to štošte činia.
1: Paličky so s pomocou muličky je jeličky a šnúky na sačk tykaja. Simon Voko pojda. Remeselnik má veľa koníku. Sačky tykanie je voči da pšeuzal.
2: Tu nie je pána zase veľká boli. Jasne, kde sa mauký bol, sme im všetci přiladal, do tíno. Kúži týčin skoro jen sačk natykal.
1: Sačk tykač 8 hodin v občin a pospochy, kajže vun to činil, dodrepše veľa ľudí nedočiní. Tuto sčerpnosť je nučk Simon Voko zdžidil, ale pola nieho so hobby přes nekotre mesace činia a činí to skýre nepravidvunie.
2: Also po nás to prede bydl klita a pol leta znano.
1: Pokáza hotovej sačkaj nablíže. Jeden studiu je jeho džúka Milena Vokec sama za sebe tykova. V prvním letniku je s tým započala.
3: Nahajza družku jen ráde vidí po sačku také zelené, rúžojte, hajo vidíčo taký krutký sač, to za malké družky, pondala jo taký vulký sač tiež, kýž mám oti ako předvohu tam na tým rúbišku, to je tak rec tým Miritko za to.
1: Fát, na ktorýmž je spisakom Miritko za sačk namalované, je vodžeda. Sačk by nedo symbol za bohatoš, runia penežný šnúrie. Čím nádrobnýšo vude bene sačk, čím rejnší.
2: Jen to pom bude za po začuču činí. No napríklad máte 28 cm na jednu nitku navlečeš a pon jen započe ze sťomí. Pomôžem tomu stotej sa vnúc zaplešť. No jen čece týka nerovnú ličbu a pom všetce zase přeste središ čo džo. To je všetce dále činíš tak, to než máš ten sačku máte pon.
1: Klinči komplikované a dež so dolara zaličíš, s paličkami, se man voko pokaza nikotre za počatky.
2: Hej, to sú z počatky, kojež nie sú so tak práve vádli, to sú so zivali, to sú, musíme sa trúde spotovali, ka mo šesko čime v rinkách, a pan to nie je so celé šlachtivo, a to je rád težko. Zmiľky, ale najúšišo je to opravde, pan zas vod proč. Trúde, ale ty celé jednore vodrizam, so je netra kúži rink zas tak pročojíč. Hoj, ten najlepšie sú po nové sačko šafli.
1: A na tute sačky sú s pravom hoči. Doniš so hotový sačk na družce zboli, je tu už dojí puč. Za Milenu pak je to najrenča zábava, kýž je jej nán Simon Voko navúčil.
0: Lydia Mačiova je z vokec svojby pozdecach rozpravjava, že je šnán a džouka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ište, taký sačk s pačokami je pšeušo drotný. Poláš valče narovných drastov Petre Kupcenéje pači kompletný sačk, keľkož vieme, nekak 300 euro. Džesač menšinu po napodživičich je.

0: Čes čan James Mönk je dospieval, kak spio reka, netravam rece, myslu, s tem jenedom 5 minčinu, dođivečich, ište raz čas za...
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Hanka Krautsová z Drežďan.
2: Kvitky kčeja, spíšne, na svoncu sa kojšte džiča vieseli. Jahojtky vôjkotne svoja, liča je riane. Punčelo by mjese národne džen džesča. Tuto má v basen napisa džiča, moja 8-letná sotruča. Jeje voči sa bysčešče, jako mi runčka pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, so môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Môžete tute vokomikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo je v tutem vokomiku vôjke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnym. Vone je Boží dar v kojštym človeku. Rún je jako doroščeni ľudia, přeco zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so zatym. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo, če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličného svunčného vesela.
0: Nabožné svoje miješe dženca Hanka Krautsová z Drežďan, nadavku a zamovitosti Serbského evangelského zviazka. A netko zaspievajme se ešte z první Serbskej kultúrnej brigádu a potom to bie s dženci šimusovaniom.

Kazanie jovam na aktualne magazin na tom svetovem dniu kolasovania. Žinca svišiša planas, dla toho teke šake vet serskih kolasario, kateriš su se na miščenskem ubežovaniu obžilili. To pak nje bužo jadnučka tema se vje. Druge vam net predstajam, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vás na serski radiový program. Se vjaselim, a što zašaltovali.

Drastva va leta 2026 jo serska. Kojnc tyženja su na drastvovem svježenju sersku drastvu uznamenili. Kak jo to bylo? To słyšiš o našom aktuálnym žinosku. Za nowe studium ceptarstva za sersku rec na Technickej Univerzyše Chyšebus z Vykomorov pytaju docentku albo docenta, šo okovo upisania zgonioža žinca planas. A pekledniom z vami tekešči do nowego udaša našego serskiego čuženika Nowy Casnek. Co myslím, až se zasi upvašil vestaš při radiu.

0: V Tiranje, v Albanske, zmakajo se ved večjega zastupniki svojanskih menšinov, kateriž so organizirovane v Federalistiske uniji narodnih menšinov, kratko FUN. Serbe živajo v živovi kupci ved cevega zahopenka sobu a nintejšne predsedar kupkijo Hartmut Leibner, kateriž je ronocasni zastupni predsedar domovine.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka svovijanskih menšinov AGSM predn raz albanskej. Až jubilejni seminar rovno Tiranje vedmijo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašča cvonkojskih organizacijov, jadnaščo krajach.
0: Tema seminara jo umena mjaze svojanskimi menšinami v Europie.
1: Jeden fokus jo se vje situacija makedonskeje menšiny albanskej. Rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželenje. To su pšašanja, ktere šmy ako svovijanske menšiny teke našich krajach znajome a ktereš nás zviezujú. Teke Serbe znajú také upominania.
0: Při umenie namiestne gledajú pen přece na veľký obraz v cevi Európie, tak Leibner.
1: Petviercony Balkán stoj pred žúriami do Európejskej únie. Za nás jo jasné, menšinové pšava nie sú žiadna nakšomná téma pete droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdriavosť cevego regióna. AGSM jo ako žiel fúen najväčša seš svovijanských menšinov Európie a Serbe sú v šoko zachopienka pedla, co Tiranje objadnajome petrefio nás šuknych. Kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Ved Vičego až do nežele zmakajú sa zastupníky svojanských menšinov v Albánske. Hartmut Leibner je to bol, vňa predsedar tie živovie kupky.